Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

toto boli Smiley pod so mnou. No a my sme v tejto chvíli minimálne myslami s našimi volejbalistami, pretože sa im podaril veľký kúsok. Máme medailu. O tom už o chvíľočku. Zostaňte s nami. Pozitív naladený. Toto je Wild Coyote a What's My Age Again. Počúvate Nitrianske rádio.

Toto sú Green Day a Good Riddance. No dúfam, že vás teda poteší dnes večer a v stredu. Ak by ste dnes nemohli, tak v stredu večer o 8. Teda v opakovaní tohto koncertu. To je všetko v tejto chvíli. A ja zahrám tenisky od Elánu. Zostaňte s nami, pozitív naladený.

Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je

V 5.35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co říží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5.35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píše svou rýmovanou odizeu, nežli přijde někdo, aby šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5.35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5.35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venči dostat, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5.35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají.

celý k pláči. Tiše chlastám, zkouším zapomenout a jako dým se ztrácet. Před barem křičíš, že se nechceš vracet. Já jsem amor, který v noci zase hledá další pravou, ale nemůžu tě najít.

0: vlasy. Jemný tváře leptaj solí ty tvý slzy, co se stalo. Voníš pořád stejně, ale nesmím se tě dotknout.
1: Amor, který střílí šípe sám do sebe, když je na mol, tak myslí jenom na tebe.